0: Neumělo vůbec nemáte, neměla ještě zlatý. Svoj snadíš generála. Se podíže, než já někdo už přišlo. Odkud zlatý. Dáha je zlatý, tam píří, ráje zlatý. Je to na jůžní, jak se přednímu, madrák na čurští.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bah écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
2: Syllabe.
3: À quel moment ?
4: Maintenant.
5: Hey, Syllabe.
6: La radio sauvage.
7: Campus Club, les labels et les DJ du moment en résidence sur les radios campus de France.